krásne kamane. I zadní vlak kroz stanicu by prošel a k němu niko, niko nebude.